0: Was am Inchinopo, Napus, Sedmiche. Vecece Kopaske Lise Nimskie, Lara Genza, Dissatze Pschivis, Nico FC Energie, Kotschebus, Naru, Jan Regensburg, Pschetjur FC Energie, De Spunge, Savujicano, Wo Bostup Etaju Wische, Atodo Druje Ligi, Skotrisch Su, Kotschebuge Njord, Weitisat Stornatsche Sestupili, Donabotamne Bujepax, Nanotisch, Naru FC Hanse Rostock, Vesa Brücken, Jeladatsch, Zug Hanse, Mamenuze Tischische Chance, Na Relegatiske Miestno, Astüm, Na Bostup. Naš sportový reporter Jan Reho je nedávno s českým rajerom Hanze Rostock Janom Mederom porečal. A so je oprašal, hač vostanje v Novej Rajne dobi v Rostocku, abo hač ruči so do Prahy k domorodnemu klubi Sparta Praha. A to je jemu Jan Mederek.
1: To je dobrá otázka, na kterou rád bych odpověděl, ale bohužel zatím neznám tu odpověď.
2: Dobré prašení, ale bohužel neznaju odmluvu. Dubíme Lanač, jak se šo vůvíje. Tež klub sám čaká na to, jak se sezóna skončí. Věříme ještě do toho, co postupíme. Rád bych vám dokladnějšo odmluvil, tež bych to viděl.
1: Ubíhá taky, ale momentálně rád bych vám něco řekl, ale bohužel fakt nic nevím.
0: No, to by Jan Meda, profikopa FC Hanze Rostock, veri přečivo mužstvo Jan Regensburg, konc aprila pak by se Jan Meda se správem kolienju bohužel křížne pas k tornu, tak zo Čecha netko znamenča pol leta vupadnje a v Rostocku tež vostanje. Česač minčinov po napu sedmiche.

0: Kučne impresije letošnjeho Eurovision Song Contesta je to skupina Satoshi z Moldavijskeje, kýž s tým titulom Svikraj Džencaviča zastupuje, že sač menšinou posetemiche. Sredu sú šulerio Serbskej vyššej šule Budešin tupala nás v studiu pobyli, o tým zčečera hižo naši programy je svyšeli a lica svedčí menúce šula svoj 80. jubilej. A to maja nešto vosebi toho plánovane samo sovie Beno Šota, je ich sredu sobu převodžal a vieš, to za svedčen šitko přihotuja.
1: Mače rane staré fota ze šulského časa, snano ište dživove zešiju, knikeku namakanku, abo samo zapisk vúčorja dženiku. Šulorjo, vúčorjo, cíva vyša šula mierí so na nedešich, ký sú ze serbskej vyšej šulu zjazani, a to nic jenož šulorjo, ale snano tež redžaka abo domovník. Heslo jubileja menujúce budže Naša šula čera, dženca a júce. A rune za to pýtaja budúce šulorio za materiálom nedešich, kýž sú šuli dževali abo do neje kodžili. Učaka Alenka Šmitová přijote za svedžen konc septembra z počátk oktobra sobu převodžuje.
2: My plánujeme jen vústajencu zromadne ze Serbským institutom. Naši šulorio přijotuja v Serbským instituče konc junia jen vústajencu k 80-letnému obstaču. Dále dživáme na jenom filme v naši šuli a my tež, abo naši šulorio lepe prajene, sú zbásnili jen šulský spiev.
1: Dále cedža šulorio rejovač a snano tež ešte vosebitú brošu. To pak je odvisné od toho, koľko materiála dostanú. Zobichu starších a džedov a vôkov vábili svoje dokumenty přesledžiť, sú studiu serbského rozhlasa krotký video natočili ako namovu.
3: Pomhaj nám, nejdeších, šuliajov, učajov a všetkých, kýž sú podľa nás dževali namakač.
4: Znáš nekto, kýž má stavé čenik alebo fota.
5: Abo kýž má zajímavú story za nás,
6: čerče je nám pod tutým linkom.
1: Celé video namakáče tiež na našej internetovej strone a na našej app. Přihod a natočenie videa byšte za serbsce vúknacich v osobite vúžadanie praji učoka Alenka Šmitová.
2: Vúľka kvalba na našich budovských šulorio abo zde z okolíne, oni sú so převinli, oni sú so pokazali, rúne v našim času nie je tak ľahko šulorio namakač, koť si cedža niče so v médiách pokazač. Za nás byšte to jeden vúľký krok médiokúpania tiež, oni sú videli, kýko dživa tiež sa tým cí, taký klip poriadne přihotovať, jen skript písať a potom tie zrealizovať a ešte cíjať.
1: S dobom cíďa s časovými svietkami porečeť, kak sú za svoj čas serbskú vyššiu šulu Budešine doživili a se ju pomiatku zžaržili.
0: Beno Šota je převodžal šulerio serbskej vyššej šule Budešin, kýž přihotuje letuši 80. jubilej šule konc septembra a z počátku oktobra. Za to sledža ne

0: Policia z G.
1: To bych jen ESC titul za.
2: To bych obalosh.
1: Zomu víme, jak to Jen Savičo klinči, to bych ho zastupěrio z Izraela. Blanka, nikdo se ty nahoře.
2: Ve Vojerecach jsou zastupnice čtvrtkvěčer 19-letného kontrolovali, když by se svým e-skuterům popuču a zvěstčich ho přes podra promile alkohola kriju polaného a s tím by jizba ke konci a dokež by napíte. S popkatným sredkom popuču, dyrby s dalšími konsekvencami líčič. Kins poku dojenže štvrtk popodňu k nezbožu s cjomi autami vodža Opela chceš nalivo zdroj odpočít, za ním jeduca šoférka VW-a Borzdeše, ale další za ní jeduci VW Golf prasne do Pola, also toto jeno VW-a, a sunne jun dopredka, tak so šitke tzi auta v obškodžichu. Jedna osoba bu zranina na autach nasta škoda 80 euro. Štvrtk napadne policii ve veličine brakovace auto, kotre značky nebyho originálne, ale sfalšované animoto, neby auto zaujesčené, zastojnice zachu značce sobu a sledža netko za vopsi džerjom. Ve susodnym Korzymie lepi policja šoféra Škodovky, 48-letny nemieše ani jezdnu dolnosť, nimo to steješe pod vlivom drogu, kľúče auta, muže na blaku z časachu, nimo to na makachu zastojnice, potom ište šelake druhé drogy, ve jeho oči, kýž viezo, tiež sobu zachu, muž dobinitko, tiež se s odpovednými konsekvencami líčiť.

0: Finska. Nastupí so svojím tutom titulom dženca večovala Eurovision Song Contesta Licking Haiti. Bittl Knadjovic.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
0: Zjanom Rehorium.
2: Stara Volleyballová garda sportová tovarstva Viktorie Worklec přihotuje so aktuálne za vůlke finále rejneje doby 5.20-6.20. Ište dve úspěšné hry pobrachujete rajariam a rajarce Marii Grundajec k titule okresného mistra. V športovni při kamienským letanišču zetkaja so sredu 20. rožovníka 4 najlepšie volleyballové mužstva aktuálneje sezóny ze štaflou Sever a Vukot. Potom převedu cilky z Našec, Kamenca, Budešina a Worklec semifinále a končnu ruvo titul okresného mistra. Od večera 7. hraje C-če mužstvo Viktorie najprede přečivu hosčom z Našec. Jeli Worklečenio po finále dobudu, nastupia oni od večera 10. přečivo do večery R, MSV Budešin, OSSV Kamenc. Vinovatostne koparske R Dženca a Jutze. V Kulove reka Dženca od popodňu Cioch modrobili Kulov TSV Počnica. Hosčo z Počnice dobia ponie dypkovač z obychu ve okresnej vyšeli ze vostali, hosčičelam pobrachuje dypk za zvostače v rajnej klasy. V samstvom času nastupí prvnie koparske mužstvo športovej jednotky Kruščice pola načelníka v Dobruši a hraje tam přečivo mužstvu športového tovarstva Našec Dobruša. Jutze nedzielu hraje so od 2:30. V mieste reka Budesa Budešin Germania Halberstadt, v Bivej Nimsce Bila Rajne zjednočenstvo Biva Kunorsdorf Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice a v Pančicach športové tovarstvo Marina Vězda Motor Kumwout. Serbski koparski derby prvnieho koparskeho mužstva športového tovarstva Radvor přečovo druhému mužstvu športovej jednotky Kruščice zavizda sudnik Sven Ludwig Jutze po poudňu Cioch. V samstnom času očakuje nebelčinio rezervu z vulkých redoriec.

0: Če sač menšino do napođivečeće, Vecečej kopaske lize, nimskije ladaja dženca, tisace pšivisniko na FC Energiju Kočebus na ru Jan Regensburg přečivo FC Energie, de Spunge za Vužičanovo postup, etaže vyše do druhej ligy, z kotrež sú Kočebuženjo 2014 zestupili. Tu na bodamne bude pak stano tež na ru FC Hanse Rostock, v Saarbrückenje ladač. Cuk Hanse má minúce tež hišče šanse na relegacijské miestno a s tým na postup. Náš športový reporter Jan Reho je nedávno s českým rajarjom Hanse Rostock Janom Mederom poričal a so jeho oprašal, hač vostanie v Novej Rajne dobie v Rostocku abo hač ruči so do Prahy k domorodnému klube Sparta Praha a to umpraješe.
1: To je dobrá otázka, na kterou rád bych odpověděl, ale bohužel zatím neznám tu odpověď.
2: Dobré prašenie, ale bohužel neznajú odmluvu. Dubíme lánač, kak so šo vúvije. Tež klub sám čaká na to, kak so sezóna skončí. Vieríme ešte do toho, zo postupíme. Ráde bych vám dokladnejšo odmluvil, tež bych to vidžal.
1: Ubíha také, ale momentálne rád bych vám něco řekl, ale bohužel fakt nic nevím.
0: To Jan Meder praješe profikopa FC Hanse Rostock. V Repšečivo mustvu Jan Regensburg uns aprila pak beso Jan Meder se ve pravém koleniu bohužel kšížne pask tornil, tak zo Čecha netko znajmenča po leta vupadne a s tým automatisce v Rostocku vostanie. Vosom do napoučuje Čech.

0: logisch. Dundak, Chaka, Jensa, Mablanka, Funzina, Krotkopo ist ja.
1: Probe za letošu stavis novo krabače v kurjave samote v čornem komcu so tytun tydžin započeli. Gajš džili jednače krabato myna Anton Fuchs skutkuje leca 260 šlajskih a vosom profiur dživadželniku vire sobu. Najmoči je dživeč a najstarši dživeča 70 let. Noa kriminalka za dječi čipne nose mysteriózne roženja spera Lubine Hajduk-Velikovičuje je v ľudom nakvarnistve domovina vujšva. Sto dživečacici stronu obšijaca ilustruana kniha Krutej viazbje je votnetka mestrujem Smolerec knihani napšedajn. Premiera buče kunstmeje Srpskim gymnáziu Budešin. Strowotniske zariady startuja z doladowaniom kupanskich wodziznu Sakskej. Hač do końca kupanskej sezony septembru beru prawidłownie próby wody mez drugim z Budysko z Piato Jezera, z Olby, Lisnej Kupeleni Žesy, kajž tež z Berwoudsko a Leniansko Jezera. V Sakskej je 20 riečnych zawieru a niedyšich zwodupelnenych jamu jako kupanske wodzizny i uvu pokazane. Loni mejach u Sakske kupanske wodžizne przeważne wubirnu kvalitu. Při Sedlišćanskim jezeru, najväčšim v Łužiskej jezorine, ste so tydženja nowej atrakcji otvorili. Severne krajnje marki tak menovaného zrzavého hustča přeprošujete v opytovarju nitko vone nowe informacijske stejnišća a pohace mostčik k přebyvanju. Za letuše putniku a nedžiči Zorelsko biskopstva pytaja v Kulovskej vosadze noclihi. Kajž farskim listče Kulovskej vosade pisaja, maja džiči prinja do 7. letnika ve svojbach přenocuvač. Putniku a nedžiči dorožanta votmije so na druhým koncu tydženja juniju. Na programe steja zromadne spevanje, modlenje a zromadne ry.
2: Serbski rozvoz.

0: to sú studky kýže zaklinča, konstiteňa po všetkých sábskych vieskách, když mi ja padne. Das hat mich nur von der Podjewitschechie, wenn nicht auch News und der Lidne Serbia, es ist Hammerami a Wulke Techniku, wer es nach dem Domie Pschidjele, das betom Mirčinova Knechonski wiedzau, stossa we jeho Paradiso runje stawa. Pschichat nach Dniach, maso, kaisch je to Jan Rutscher, te schijo Dženzerano nam Roskva, zwe tvarinje nad Fundamentom Pscherizac, a potom Izolovac, so nebe wožno ta viatze do Murio stupawa. Aha, a potom sú tam včera v nedušej dobrej stvie Mirčina Nováka špundovanie vúreli a pšitem na vúľku džeru stočili. Jano, povedajte nám ešte raz, što ste namakali.
1: No, my sme na boku od tej neštine, sme jednu väčšiu džeru namakali, tiež mu tým neviem, kasta nastala, a čo to je pokovať, snano. Spore špunovaná, no. My sme, opäť s prípadom, sa to ukúpalo, zase je malá džira, opäť sme to očinili a videli, zase je na väčšia džira, jo, a zo ta džira tý, uoše, je nemúrie tý, jo, no, my s kachlami. To môže tý hajtý Mirčin Novák Nehonský, to veľa od zmiho tý, a od pôrnu písalo, vlech je to tý, tým pôrn tý kešky. No, túto domu je, da Poznenca.
0: Na to sem dich rune müsliwa. Sna not je tam tun hat, abo tun plon, abo nije nisht od ruhe tam svoje przeživenje. Mio hotovi tam s dživom daun hišče nesu sna not ješ hišče vusateho krepela nadin tu v bolešku bovie. Poladajče raz do knji vusate krepel a druhe bajki, kiš Mirčinova Knečonski ilustroval bieše, potom vieste, koho ja menju a ljubi mužo jo tvarče tam dale a ladajče snano tam tež namakače vosebite pokvat. Na zajímavé to šo nie, když se tam nadžile tak rec ve pázorkách a vieš, tu je tam vödliu. No aj ako môžeš tam snano tež zetkač a snano tam vopravče máš nekajku znatú vúrovanku, bovie. To sú vopravče krásne stavizne. Cimienčine do Cibilky nadževeč, dobré ranie přije Sámsky rozvoz.

0: Bedelkneid, Jessatiers, Redus, Schulerio, Serbske, Wische, Schule, Budeschin, du blanas, Studio, Bobbeli, Wottems, Chetis, Cheranaschim, Programme, Joswischeli, Schakolitsa, Svetschia, Menuze, Dam, Wossom, Jessat, Jubilee, Atomaja, Nishto, Wossibito, Hoplanovane, Benno, Schota, Jich, Redus, Sobub, Schäbojau, Avishto, so za svedjen jom kova, a što šitko přihotuja.
1: Mače rene stare fota ze šulského časa, snano išče dživove zešiju k nikeku namakanku, abo samo zapisk vučorja dženiku. Šulorjo, vučorjo, cva veša šula miri so na nedeših, ki su ze serbske veše šulu zjazani, a to nic jenoš šulorjo, ale snano tež redžaka abo domovnik. Heslo jubileja menujce budže Naša šula čera, dženca a juce. A rune zato pytaja budesce šulorjo za materialom nedešich, kiš su šuli dževali abo do neje kođili. Učaka Alenka Šmitova přijote za svedjen konc septembra z počatk oktobra sobu převodžuje.
2: My planujeme jen vůstajencu zromadne ze Serbskim institutom. Naši šulorjo přijotuja v Serbskim instituče konc junija jen vůstajencu k 8-letnemu vůbstaču. Dále dživáme na jenom filme v naši šuli a my tež, abo naši šulorjo lepe prajene, su zbasnili jen šulski spiv.
1: Dále cedža šulorjo rejovač a snano tež išče vosebitu brošu. To pak je odvisné od toho, kolko materiála dostanú. Zobichu starších a džedov a vôku vabili svoje dokumenty přesledžič, sú studiu serbského rozhlasa krotký video natočili ako namovu.
3: Pomhaj nám, nejdeších, šuliajov, vúčajov a všetkých, kýž sú podľa nás dživali na makač.
4: Znáš nekto, kýž má stavý čenik alebo fúta.
5: Abo kýž má zajímavú story za nás,
6: čerče je nám pod tým linkom.
1: Cve video namakače tež na našej internetovej strone a na našej app. Přihod a natočenie videa byšte za serbsce vuknacich vosebite vúžadanie praji učoka Alenka Šmitova.
2: Vulka kvalba na našich budeských šulorjo, abo zde z okoline, oni sú so previnli, oni sú so pokazali, rune v našim času nie tak ľahko šulorjo namakač, koč si cedža niče so v médiách pokazač. Za nás byšte to jeden vulký krok médiou kúpovania tež, oni sú videli, kako dživa tež sa tým cí, taký klip poriadne přihotovať, jen skript písať a potom tie zrealizovať a ešte cíjať.
1: S dobom cedža s časovými svietkami porečeč, kak sú za svoj čas serbskú vyššiu šulu Budešine doživili a se ju pomiatku zžaržili.
0: Benno Šota je prevodžal šulerio serbskeje vyššie šule Budešin, kýž přihotuja 80. jubilej šule konc septembra z počat oktobra. Za to sledža netko ve staviznách šule, kýž je připodla prajene cí stácie v mieste hižo miva. Spočatnie napřečo dženznišemu hotele vosrič miesta při bohatej veži, potom pozdžišo na cilnišču a netko na listovi, kýž je serbský šulský a zetkavan centrum. A to by dobiała so tež raz moju přichodnú mač. Voprašeč hač ma snano tež hišče nekajke vobraze, dokež ona všetko poveda, zo je ona na serbsku šulu na zakto zakvadneje riadonje do prinich letnikov tu kodživa. No je snano tam tež hišče než doma. Tož je šmur so sposredkovač. Cí menšine po Bedelknadžesačie.

0: Zadkula.
1: Ta jedna pôr 2000 metrov, nikto druhý zúčie šach s komputerom Jakob Šečunik a zase nikto druhý piastuje s druhými kúždy týdžen. Môj Franca chceme vedieť, što serbská modžina činí, když runie na reachnie. Kotroho vie mače, što rade činíče, s čím zabývače čas, abo vukneče celý dový deň za šulu abo študi? Píseče nám še z Instagram a nezabúčte na žaden pát večer v 8. rádio zapíknuť.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nic zabúč.
3: Pončelo večer.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Doby był też taki ESC-titul, kiedyś by zawiesz, czy to był. Karygot a jeho dżuga na pudżesaczyś.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
0: Probe za letošu staviznu vo Krabače v Kurjave samote v Čornom Komcu sú sa v tutom týdženu zahajili. Kajž zdieli jednačel Krabatoho Mna Anton Fuchs, skutkuje leca 26 šlajských a 8 profiúr dživadželníku rie sobu. Najmúči je 9 a najstarší 9-70 let. Za letošu inscenáciu sú viacere variante evangelské vojruské národné traste za jevišťu potrebu a spiešne voblikanie alebo pše voblikanie zešič dali. Vojruská županka Gabriela Linakua pomáha rajariam ze serbským vorekovaniom a je žele rajných textov a za rozkomponovaných spevov do serbšiny přeložila. Mes cokone sto sobu skutkovacemi sú tiež přes 20 hodvanču, kýž v 27. júnia v 18. predstejniach sobu skutkuja. Nová kriminálka za dječi, čipne nosy, mysteriózne roženia spiera Lubina Hajduk Velikovičovie je ľudovým nakladníctve domovina vyšva. Sto dživeča cítci stronova přijaca ilustruana knia ve krutej viazbe je votnetka mezdrujim smolerec knihani napšedajn. Kaj sapske nujne pisaja votmeje so premiera prezentacije kunc meje ve sapskim gymnaziju Budešin. Strotniske Zaria de startuja z doladovanjom kupanskih vodžiznu Sakske, hač do konca kupanske sezone septembru beru pravidvone probe vode mez drujim z Budesko z Piato jezora z Olbe lesne kupele niže se, kajšte z Bervautsko a Lenjansko jezora. To je strotniske ministerstvo připovedživo. Probe přepytuje so vo sebe na kolibakterie a modre mokrice, so bychu so strachy s časom spoznali. V Sakske je 20 riečných zavierov a nežeších svodopelnených jamu jako kupanske vodžizne EU vupokazane. Loni miachu sakske kupanske vodžizne převažne vubirnu kvalitu vode. Při Sedlišćanskim jezeru najväčšim v Vužejskej jezorine ste so týdženia nuj atrakcii vo teorivoj. Severný krajný je marky tak menovaného zrzavého huzdža přeprošujete v opytovarju netko nuj informacijské stejšťo a púhac mostčík k přebyvaniu. Cokonje bunieče 650 000 euro investované spíšované od Zvierska a kraja Braniborskeje. Pohac mostčík saha 160 metrů daleko do jezera a skýči viacere přistavniša za vodošportovcu. Nové info dybk je jako odpočnišťo myslené a informuje o staviznach bylšeje jamy a vůjču přírody kvo vokovo sedlišťanského jezera. Za letuše putnikovanie dječi Zorelsko biskopstva pýtaja ve kulovskej vosadže noclihy. Kajž farským listče kulovskej vosade pisaja, maja dječi prinio do sedmoletnika svojbach přenocovač. Putnikovanie dječi do Rožanta vodmije so na druhým koncu týdženia v júniu. Na programe steja zromadne spievanie, modlenie a zromadne ry. Viac informáciu sú na internetovej strone Zorelsko biskopstva vozevene. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A spočatne převážne pomročeno běhu dňa môj, so potom svonco doleraz húščišo pokazač, maximálne 16 stopňu dženca a júce potom trochu mene umročilo, vostač má sucho, při maximálne 17 stopňu a viac svonca potom júce tež vúľadame.
2: Na pučach šitko, soderie, gula, dobru jezbu do džensnišeho doputňa.
1: Serbský rozvoz.
2: Ištvan Kobila spievam.
3: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing?

mesec Džinca. So prezentuje za ním skupala Eurovision Song Contest na druhým místně doby hižo vůstupič a zpěvač medla. Může tuta dvojka tyž z tého vostat, kde si snano druhé místno vůdobyče? Palci je tvůčím, půjčím. Cí menšiny pojď si vliky na česanč. Na

0: Orange Soar.
1: Magenta Marieta Kretschmaritz, sis du Brinka.
2: Bo, genela da nato, na čoš čuek lada. Čuek lada na vonku nosč, bo pak lada na vutrobu. Tak čitame v prini knize Samuel. Sme živi od poladu, od to, što štruze vona smysla, od přivosovanja a od pokazanja. A drude zamenime runje to ze svoje hodnotu. Do štruze nas vidža, hodnača to, što še vidžomne. Kak skutkujeme, što možeme, kak vstupujeme. A spešne virime, to sem ja. Ale tvoja hodnota nenastane přesto, so če kužde rade ma. Nic přesto, so funguješ. Nic přesto, so silnje skutkuješ. Boh inaklada, wo njelada najprede na to, štož pokazaš. Nic na tvoju fasadu. Nic na to, štož možeš tere skoč. Wun vidži tvoju vutrobu. A je polad nie provovace polad, kotry sa s mylkami pyta. Žaden, kotry šče přirunuje abo hodnočí. Ale polad, kýž če spoznaje, kýž če zmienom voa, vun vie, štú obchodže sy, a kýž če runie tak chce. Snane je runie to vúžadanie, nic lie jenoj sa poladnenia druhý šivy byč, ale z Božoho vidavon.
1: Dobraj Marieta Kretschmaritz z Dubrinka v nadoku a zamovitosti kulus gije v osade. Je 4 minčine do 10.